alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Dož druhý sliede rutinu. Ty krojší dru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.